Ja, prijatač, venujeme so témam, kotre se mám rúne připovedžiu, zladujeme najprv ešte raz vročo na nekotre pojezdče zajšieho týdženia. Ve vúriadnom posiedženiu Serbskej rady Sakskeje Bunželu Drežanach predstavujú zastupierio projektovej skupiny vúsledky evaluácie rečného stava v šulách s modelom 2+. V zajšvrcioch letách bychú sa viacehač 700 šulariov 8. letníka našich 7 šulách naprašovali a ich rečné kmanosče přeprúvali. Vúsledky jasne pokazuja, že nie je tukvina praxa vúčovania sakskej kmana, že čom ze svojbo, že so serbse nereči, a že 8. letníka dosahácu rečný nivou sposredkovač. Viac k tutej témie zoniče tu za nekotre menšine. Sredu ráno informovach my o tým, že v opušči slepianska farárka Jadwiga Malinková leca k 1. decembri ze svojbných príčin svoju dotalnú osadu. Od kletušeho je nová dušepastorka ve Vojorovskej koruni a je zdobom zamovita za serbske náležnosti Evangelskej krajnej cirkvi Berlin-Braniborska. Kletu odmýva sa potom tiež za so Mezinárodný kultúrny festival Vúžica. Za ňu je dotal dohromady 25 skupinov ze celého sveta svoj zájm za občelenie pokazalo. Keď rekne Katarína Jorková, dostanú one netko naprašník, so môža sa za festival požadač. Vo sebe zveselace je, tak Jorková dále, so signalizuje predovšem všelaké organizácie CIOF svoj zájm na festivalu, napríklad skupiny z Koreje a Paraguaja.

Za festival drejšče kratki njedavaja, ale za prapremjeru oratoria Vulkotna voda. To s tým mjestem samo jižo nekak dve cečinje zastupnych listčekov předate. Svetne oratori spiera Mirčina Veclicha, Budeske Krunje, sveči piatk premjeru. Zakvad stvorby sú texty Rože Domašcenie, budú splnené s fotografiami Mačia Bulanka. Pri nás Serbská kultúrna brigáda a Serbská komona Filharmonia Budešin tvorbu pod návodom Judith Kubicec přednesete. Nimo toho rozpraviachme štvrtk ráno tiež o tom, že je Sachsen Energie 20 miliónov eur spichovanské přirážky od Európskej únie dostáva, že by mohla dále milinovú seč ve Vúžice ponovieč a vútvarieč. To je vážne, že by sa štruktúrna zmena po koncu vydobývania Brunice zcela rádživa. Zariadovanie vo Veľku s prašeniom, kak ma so s ním přichodže obkadžeč, je štvrt kvečo v Kočinie silné diskusie vúabivo. Sakske ma so však zakoň zminič. V načísku CDU, SPD a BSVSD zoma Veľk status regulárneho živého zvereča dostač. Na diskusii vopčeli so tež sakský státny minister za vopsvet a ratarstvo Georg Ludwig van Breitenbruch. Na zaradovaniu žádach usej hajnice předušim spiešnejšie rozsude a kruče puče, když je veľk užitné zvierata tohav. A, jeli namakače přichodných dňach nekajke neušedne letaky, nedživajče so, vočerovšeho trénuja horní vúžice fachuce za komunikáciu vojska, kak so letaky s balonami rozdiela. Núzovom páže informuja so tak ľudžo, kýž bydla ledma přístupných končinách. Hevak, džen sa ničo z nebia padač. Nebudže horní vúžice, vostanie sucho, plnešač do večora tuž tom ročelu popuču bivo, dys a dys pak so tiež slunce předrie pri temperatúrach okolo 26 stupňov.

Ale kunc tydzenia so nimale przeco sportuje, a taktyž iżo piatk a čera a prynie wusletki za was iżo mam. Volejbulová rezerva muži športového tovarstva Viktorie Voklec hraješe čera na vobvodnej runinie po kalnom kole vo zača do finála. Voklečenio prvý duel přečivo CVJM Zorjelc dobehu a nastupiachu nedom potom přečivo dobečerej R. Budešin Ludvigsdorf. Přečivo MSVB Budešin pak Voklečenio 2-0 přirachu a tak zača do finála skomžichu. Tež kopajnce so tutun konce dženja pokalne kova na krajnej a tež na okresnej runinja vúraja. Piatk večer hižo na uročichu so ralbičanscy Sokoljo z Varnočic s dobečom 1-5. Čera poponju raješe potom prinje koparske mústvo SJ Kroščice ve Viazojnce. Kroščinjo dobehu z 2-5. Samstnem času nastupichu nebelčenjo v Bretnichu, přečivo tamniši rezervie so z 1-4 přesadžichu. A pančenjo nastupichu ve Wielkowie, Niemscy Wölkau, přečivo Zemicam Tumicam, z 2-1 Marina Wiesda podleži. Tak daleko potekim prinje športowe wusledki, športowe pokive za džencišu nedželu nedom sleduja.

Dženca so dalše pokalnere, kopajnci vod meja, dvemaj drevnica přečivo rejnemu zjednočenstvu rezervu Nebelčice, Ralbice, Panšice a bude sa budešin pozbije glaucho do runja dvemaj. Domjacu lepšinu Dženca poponju Cioch ma druhe koporske mústvo je se od Kruščice, dež přijedže do Kruščic v okresne vyšší ligest z Linovca a Radvorsce raja tež doma, tež vod poponju Cioch a to přečivo prenjemu mústvu z Vachava. Konjace športové tovarstvo při kloštorskej vodže Pančice Kuko je tutom konce dženia v Horkach, hosčičel cia cicteho jechanského turnira. Prúvania maja tam přespolné miechaniu, dresúrie a tež skakaniu. Hižo vod rania tam jechaja a veršk dženca poponiu pečich bude jezdženie lokálnych matadorov s konjacemi zapšami. Snano je miestutemi športovými pokivami, však on ešte za vás podľa.

0: Medialny svět so spěšně verčí a změnou je dosť a nadosť. Jednu konstantu pak serbským medialnym svěče máme. Prinju sobotu měsaca so serbské témy mačarštině televizii MDR v objednávaja. Minju televizijny magazín Vulatko. Tutun svěčí nětko vosebite jubilej. A od spočatka leta 2001 suša Bogna Korenkova do týma Vulatka.
1: Můj Bože, štvorčilic, dotka je so měste minivo. To klinčí za nesmírně dlouhý dobu, ale spočátky vůladka bývají neladajo na to blízke. Snadno so ještě dopomníče na namovu serbského rozvosa v měrcu 2001 pytáme pomenovanie za nové televizijné vůsovanie. Za ništo, na čož jako Horno Serbia, dávno čakáme. Nimale 10 let je po založeniu MDR-a zajšlo, do niž so intendanca MDR-a nesmili a Serbam jich pol hodinku mesačne nepopša. Ale vročme so k napomínanju serbského rozvosa v leče 2001 dola mjena za vúsovanie zapodač. Ale do štvrteje etáže serbského domu spelšota tojšto jara rozdženych namietov.
2: Serbská Vúžica.
3: Vúžisko-serbsko panorama.
4: Svetleško.
2: Zernička.
4: Šmrečky.
2: Palička.
3: Serbský mozaik.
4: Tuče.
2: Serbské vokno.
4: Přípodnica.
2: Serbské vokneško.
3: Kukadvo.
4: Kukulatko.
2: Kukatko.
3: Vokenca.
4: Vokenko.
2: Mozaik.
4: Horizont.
2: Meridian.
3: Poestnik.
4: Žoleško.
2: Serbia.
4: Serbské voko.
2: Serbské televizijne vokneško.
1: Tajna serbská komisia rozsudzi so po krótkim vúradžovaniu za... Vulatko. Mieno bie zrodžené, vo grafické elemente pak postarachu so fachovce z Drežďan. Tuž mbie zdziva, zo nebie naše prinné studio ve serbských barbách, ale celé zelené, ve žabiacich barbách. Připodla naspomnjene stare studiove elemente vopravdje hišče nidje ve skvadže televize v Drežďanach leža. De rezonisu je prič čisneli, vopsidža však mestem historisku hodnotu. Ale šo to nije tak važne, kajš fakt, zo mejachme a mame skunčne svojski televizijne magazin, a to najrinče produkovane vod Serbu. Jenož kunčna zamovitošť tedy před 25 letami so do serbskih ruku nie da. To pak je so mjestem skorigovalo, ale tomu pozdišo.

0: 25 let wulatko. Wiele moa poedać, anekdote, rjane podawki, tež roze stajenja, ale stajenje mirio so na produkt. Najważniejsze je nam poskicić zabavny a informatívny magazín, kiž tež k diskusiam a przemysluvanju pohonja, a s kotrymž so serbska zjavnosť tež identifikuje. Nima to być we prinim rjedzie wulatku MDR, ale naše, vaše wulatko. Od spočatka podla je Danko Handrik, reporter Šibauc, kotrž bi za wulatko rade tež s posmiukom a vutrym vočkom ve serbskih sach popuču na nosu navoči s integrovanej minikameru. Junu napšikvat jako policist, s policajski kelu a kutnym vosom tam šoféru a kolesovariu zadrža.
1: Hauptwachtmeister Peter Matka. Dinova.
2: Močíme ju runienu kontrolu. Máči ho, to je srbské znamenško za to dron, teda by nekaj šučom dron boč.
3: Nemám ho.
2: Nemáče?
3: Srbské znamenško.
2: Haj. Čo tak je to ne Užica, to by, to keš potaš je z Užice.
3: Haj, ale toto še byliš to pravi nema.
4: Jo, sme tým ľuďom povedali, zo odnetka, da by tejte srbské EU na jenom auče šičiny neboč, hevák, pokuta.
2: Ach, to nemáče?
3: To neviem, ja ničo nezor nepiju. To je vopsa, čo tam dnes vedel.
2: Haj, no to.
3: To by no,
2: no.
4: A štež mi opravdu, živie? Za te ľudži me spoznajú, nie sa popravom, da kujže Serb, kujže druhá Serba, tak nekak z najmenša odvidžena znaje, ale jo, prede to policista, so ne respekt mili.
0: So Danko Handrik na dedeše naravanie dopomni. Haj, žortovač tre ľudža rade chceča. Vo vele Češo je pri kritických situáciách rozmovných partnerov namakač a im sádu z erta vúvabič. Nezapomnite za Danka Handrika vostanie tiež naravanie ve kloštre Pančicach Kukove. Tam bych u přistajenem Marie Marčineho domu zakazali nadžele serbovač. Danko Handrik si tam z kameru dojedže, ale...
4: A je usvonemi pri tej téme, to ešte som už ja tý, kaj dženca doponič, je usvonemi puky poskyčili, a to ve kloštre. Co tý tak usta nestane?
1: Do you know what?
5: Sie haben keine Film, Regenehmigu.
0: Puky pak žádne nedosta a kamera vostacová. K našemu inventári, jeli smiem to žortne tak rec, súšataj tež Simonkec Bratraj. Od spočatka sem starataj sa vo dokumentácie. Přírodové, zvieriče a historiske. To je silnosť Petra a Štefana. Při čím Štefan kameru vodí, Peter je redaktor dvojky. Ve prednich letach wulatka vienovaštaj sa vo sebe přinožkam vo junkrotnej vúžiskej krajine a je bohatstvach.
6: Dvúku šerpnosť špala nás za přírodný film má poprom vo sebe môj brat Štefan. On je tak rectun voprožite film od zvieriatov. On môže dnu, aber samo týdženie dôr, niče vonka, ve lisu, v jednom skôl vútrač, bez toho za na to myslí, šo hore dáč, tiež tiež sa niče nestane.
0: Tak redaktor Peter Simank. Nitko kramos čitaj husto ve archívach, převažne filmových. Ve zajšvech letach přidružichu so potrete, nimale pozabite podavky a zajímavostky ze serbskih staviznov.
6: My sme sa tiež jara intenzívne zabírali ze serbskimi staviznami, ze serbskimi živinobijami a biografiami ľudí, kiž steja v jednom vosebitom zvisku z Užice. Napríklad dopomínam sa na jem šinošk z Viktorie Grossmanje, to je tak rec jeničký Američan, kiž jezdešte 40 letov Trabant, aby je voženené ze Serbuku, abo na Alfreda Vorecha, posledný Serb ve Brzinje pola Hučine. To by za mne jara
0: A kajž mnohé serbské sujby, tiež my ako redakcia jene štúde ve Užice nevostávame, ale dovolíme si poladnenčko do Vukraja, blízkeho a dalokého. Nic pak zobychme si dovolčk popšeli, nie stajne rozpravejo vo podavkách, kýž na nekajke vášne ze sabami činič maja. Za rozprávnictvo Europeade napríklad opuštíme naše trežanské studio, pobehme to ve Švíce, Italské, Austrické a Dánské. Nimo toho opýtachme druhé ľudové skupiny, národné menšiny a přečelo Serbu. Snadno sa ešte dopomníči na přinožky Zvesa, Nižozemské abo Prahy. To by še v leče 2006. Pýtachme za serbskými sledami a českými vosebitosťami. Dopomni sa dedeša redaktorka Malenka Šučic. A tajka česká vosebitosť je samo sobie česká korčma. Ja.
7: Die Zive wusste, wann es Prei organisiert, wie wir den Nadauk. Rainer Nagel, ja, als Student, hat Prei, Punto mal, da bist relativ eine spontane, aber die Kotschmi, Kotschmi, Rune, wir Bosatko, Vigimo, ja, sondern haben dich, wo Projekt dauert, so, wenn so, Jara, Sapochina, die Merza, Chesna, der Buch, und das Korohuplatzali.
0: Ale dziakowano naši sapščine su huboko zdychovali a našu nahrabansku techniku ve kudbe a jaskravu svitcu hište trošku znesli. A dy si stari dopomnenki baja, potom vizovo dohých dalokých jezbach smerčrade povedaja. Najzdaleniša jezba vedeše naš tým do Serbina do Texasa, k potomnikam serbskih vupučovarju. Dve leče po prejnem vusovanju převodahme kormeju na tamniši Vendiš fest v Serbine. A dež maš raz šanzu tam byč, v obraze natočit z ľudžimi ričet, na pšestogi nemysliš, je prosče, tiš ne paruješ.

0: Serbi nie, aż tu chcę, tu nie w utrobnie. Przeproszeny, przeproszeny.
1: Serbin wostanje aktualny. My drenitko niedyszych protagonistów nie zatkawamy, ale tematizujemy niemale 25 let po tutym wusowaniu stawizny serbskiego upuczowania do Teksasa znowa. Nie będzie pak to nikaka kopia archiwowych przynoszków. Nie, powiadamy stawizny cyle inak. Z osobity premieru, a jako narodnicki dar k 25 narodinam. Ideju miješe Roman Nuk. On je z leta 2022 redakcijski navoda vulatka, a za i dobu v redakciji tiš nisu jenice autorojo, ale tiš redakcijske vjednistvo, mačan rečne srpske. Ale dale vo vupučovarjah 19. lidstotka. Nakajke vašne my je ve vulatku zetkavame?
2: Haj, djevo prašenje, kak zobrazniš podavki, ki su emžnosto a 50 let jo, to je pri takih televizijnih dokumentacijah stajnje vužadanje, pri vulkih produkcijah, to potom nekak s dživadželnikami napodobniš, ale tute možnosti me bružel tu ve vulatku nimame. S pomocu KI, po takim kumštne inteligenci je dženstnejši čas, pak to je što možno, a to hune vuspetame a zobrazime vupučovanje Jana Kiljana, ani že 600 Serbo do Teksasa, pučujeme z nimi na vůži Ben Nevis do nového světa pokazáme vůžadáňa jizby, vůd a strachy, ale emtiž nádžiu na lepší živiny ve Americe.
1: KI přeco tak rýnek linči a hegen šitko zjednory. Cíle tak pak to nie, skýry naopak. Kajke vůžadáňa maja so to v zvisku z KI produkciu zmištrovač, Romano Nuko?
2: Nahaj, em tuta KI stvorí svit, kýž nie bože cíle bez smilku. A tute smilky dubíme namagač a potom tiež odstonič. Tuže potom voprašení, aká ješ, kak bych u serbstvo vupučovare tede zraščení. Kak vupadahu kýžky tede poľa nás v Vúžice. Kak vyže cokviu a vôta nutska ve cokvi. To dubi šomponikak trichič, ale božak máme pomoc. Trudla Malinkova, jako historikanka a fachučana tutem polu, je nám tam po boku a to je hopač hubika pomoc.
1: Smierodajna produkcija potajkým a vúslitky vúladače v novemberským vúdaču vúladka. Nespokojíme so žene s docpietem, ale ladame stajne napravo a nalievo a rúne von, zobychme novosky nazonili a vúdobyča noveje techniky tež sa naše serbske vúsovania vúživali. Mienie technicky skiery redakcijski novum, však bie ve Drežanach naše rzy dziečace vusovanie dňa 1. junia 2024. Nedom dve moderatorce přes program zestajenem vo dziečacych autoru vedešte. A nic jenž dzieči miachu vúko radosť a veselo nad produkciu. Vo sebe tiež my, kotrym so uvedomí, na kajky dobro dorosto smieme nadžieť. Słuchajmy jeszcze raz na witanie Hanki Cyżec a Valentiny Szołczyc.
3: Dobry dzień, a witajcie k wulatku.
4: My jesteśmy Hanka a Valentina.
3: A moderatorce cyle was bitego wusowania.
4: Wulatko wusowamy jenuj cydzień za 1. junia w od dzieci za dzieci.
1: Rad lubię bych tajke wusowanie raz wospytowała. No znano so przyliżność poskici. Abo w obie młody moderatorce so zapołowanie w mediach osudzity. Sztuwie. A što su vaše pšeča? Před 5 letami k 20. narodninám so vás raz prašachme.
5: Hubene nebo boho, jeli vulatko, ty snač dvojce zamysac svoje mistno v televiziju NDR po Krnovo.
6: Ten večer pšeče, kiš mi ne genucpane, je poprom dve, abo tři usuvani v obmysac a nic než jene.
7: Zde ma nimale kužde raz, než to jara historiske podla, to je še kjetro zajmavo, ale to bu mok, zdano kus so ročo zadzajem, to šece zasemam, ale nic kužde kruč, zdano tam nekakke tamnu temu, kiš znaš ti močinu skrire narečo.
6: Takže pat, bus se veselí a přes inovativní téma za modinu tež. Já si tež myslím, runu vůdatka, tež je na vyska, kotr si vele starších lidí v obladě, kotr si jak pod lidí nešinu v Serbsce, dla toho bude to tež taká dobrá kombinácia má vostač mes inovativním a takéž nekje.
1: Inovativní a takéž nekje. No haj na tuté kombinácii pravý dvou nedále dživáme. Vědža zo, šitke přeča nespelníchme, tola raz testuju, kotre přeča se dopelníchu. Za aktuálne vúdače sme nekotre meni naromadžili.
6: Ja si vúdatko rádo vobladám, no kde sa aktuálne témy tematizuje a ja to rádo s mojim vôkom a mojim žedom romadžel ládam.
8: Dešado vúdatka ládam pon vône dla nekajkých młodzieńskich aktivitach, aber nicht so, dass ich młodzieńa czyn, dokąd ja te nieke 8 miesięcy jak nieco tak usta na Instagram, aber drugi socjalnych sieciach przez to, by pomóc te, że to drugie te moje kanał, że się dożywił, że to młodzieńa takie czyni.
9: Mewo temu sem takie te przyrodne witze jara narycza.
10: Na to aktualność, tu młodzieński elan, ha, szosze są takie od młodzieńne. Przy...
11: Me w osobie zajmuje, że ja to nieco ze zludu, a to ja jen cele inne, że poskid, kajšen tun ve druhých médiách vidí vyzo se serbskými témami.
12: Ja bys to tedy, že šulíš, že se vůlatko ládali, a to jsme se jako šulory vyzo jara veselili, tak jsme smili se vůsobane vůbladač, nejsme dobili vůčpočínč, ale jsme všichni nič naukli, a to jsme šec jara lubili tedy.
1: So zabavěč a přijušim ništo nauknič, nech ve příchodě takhle vostane. Podoros, co vyzo dále staramy, nech za kameru, aby jako reporterka přední. Womodzić bez toho, zo nazoni na starszych zanichaš, zamilne to naše pracowanie. Przyju sebi, nam a vam, zo budžemy dalše li dżesatki w serbskich naležnostčach, a to prošu jara w serbske ryči, popuču. Zo was zaveselimy, zo was informujemy, na to a tamne čipnosť budžemy, tu abo tamnu vec rozimamy, abo rozrysamy. A zo vostane vulatko em naše, vaše vulatko.

Zajšvu Punželu je Ulrich Bogoda starobjet 72 let zemrjel. Mun bi vůznamný komponist, hudžbný redaktor delnoserbským rozhlasu, aby viace hač 40 let skutkoval za delňo a hornoserbskou hudžbu ve všech žanrach, kjer zavostajenstvu líča klasické tvorby, korová hudžba, popové zpěvy a jevišťové tvorby, kajž například musical Fetzer, kýž je prýňa serbská kulturná brigáda 1998 za rozhlas natočiva. Kajž tež hudžbnú drámu Kodžič po rukomaj, mo matrariu Alojsu Andrickým. Ulrich Bogoda narodží sa 1904 do serbskej svojby Kulovie. Katolická tradícia formovaše jeho dječatstvo, kajž tež jeho hudžbné tvorenie. Jeho džet byše Ludové Herc a jeho vuj, Beno Niekela, by je to runia hudžbný redaktor. Přes neho zezná záhy vážne osoby tedešho serbského hudžbného živenia. Přiušiem by hudžbná kariéra Ulricha Bogody neušedná. Po športovém studiu a studiu inženérstva přivobročí sa hakle pozdže celé svoje hudžbie. By spiva, pedagoga, absolvovaše studii na konzervatóriu Kočebusu a ve Weimarie. Sledovachu mezinárodné štipendie, kompozitoriske myta, nadavky za vulke orkestre a tak rozčeše jeho připoznače jako komponist tež zvonka v Užice. Z leta 1999 slyšíme netko klasickú tvorbu skomponovanú od Ulricha Bogody, šerco za smyčkové orkestre.

0: Slyšeli ste klasickú tvorbu Šercov za smyčkový orchester z leta 1999 skomponovanú od Ulricha Pogody, kýž je zaž vo Punželu v starobie 72 let zemrel. A netko je 12.
1: Nábožné vusovanie.
0: Dženca evangelské se srbským superintendentom na umenku Janom Malinkom z Budešina.

Luda, de Steikis waune mischter der Brei, jeder de Stack. Necht schi tam ni morgota ja, wona so wesseli. Zuwe Jane, je vulka tschestsch, sanjeo si wona müsli. Atisch sanju, schako je wona jeho manželska. Spieschne kwata do kuchne, so by jitsch dojstwe neswa. Moj lubi, tak nekak predstaju si tutun džen ve Jerichu, a snač s čemuli zemnu sobuhič do doma cvonika. Ve tutej stavizne spoznajeme dvije družine rešniku, či jedni su kajš cahe, voči vidni rešnice. Ich vopačne skutki su za kojždeho spoznač, zjavne přestupja Bože kazne, štož káze zromadnosť ľudí. Cachejové rechy škodujú druhých, kajž to vobydlerio Jericha každý deň pri nakupách ve svojej mušni pytnechu. Ta druhá družina rešniku nejedna práve ve myslach a svovách, nech sú tež ich skutky ve poriadku. Ve tovaršnosti sú tajce ľudžo husto naladní a dostojní. Tola voni pozbivja so nad druhými, dokež maja so pred Bohom a pred ľudžimi za nešto lepšeho. Farizejojo nepopšejachu Cacheje a jeho svojbe ich zbožuny džin, dokež nemejachu jeho za runohodného človeka. Tvarjachu murje mes dobrými a zvými ľudžimi, abychu si vysči, zo sú voni na pravej stronie murie živi. Cachej pak na vopačnej. Jezus to odpokazuje. Cachej je runohodný čvon Božeho ľuda. A tak je tež s tobou, s nami všemi. Tež von je Abrahamove dziečo, praješe Jezus farizejam. A nam von dženca praj, tež ty, se Bože dziečo, přetož syn človeka je přišu, zoby pytal a zbožne činju, štož je zubene. Tola zastupme hišče junu do doma malého cvonika ve Jerichu. Žona svyšeše svojeho muža, kak von Jezusej slubi zase polepši. Lej, kneže, pojecu svojich kubvu dám kudem, a simli niekoho zjebal, vroču to 4 kruč. O, si ona pomysli, dež on to vopravde čini, tak sme na koncu kudži ľudžo, što da budeme jesť. Ale skončne sa ona previne a praješe svojemu manželskému, haj, činte to, budeme od nietka správne živi. Amen.

Modlme sa. Kneže Božo, tebe prosime, daj pravu víru a posilňu šedne ve nas. Daj, zo spoznajeme, duž so nad druhými pozbijujeme a zo to pševineme s tvojej pomocu. A tam, kde sme na opačnem puču, daj nam namakač pravu živensku drohu. Zo nebe naš rich druhým ľuďom žaneje škode nečinju. Napeľ našu vutrobu s vohenjom tvojeje ľubosče, zo bychme me sobu tak vopkadželi, kaj se ty nas ľuboval a smil sa nad biednymi, zbrašenými a korymi. Voto prosime přes Jezusa Krista, tvojeho syna. Amen. Požanuj a škitaj vás. Šeo mocne a smilne bo, vuc a syn a sviaty duch.

0: Słyšeli sme evangelské nábožné vúsovanie se superintendentom na Vomenku Janom Malinkom. A niecko je nedom bydlek na jedni, to ríka my přejeme s Božou.
1: Přejeme s Božou.

Bunželu, jeden a cítstoho žnienca, svečašaj kuloskej staroni svätého Adalberta, wieloletny předseda a čestny čvon serbského muského kora Delany Alois Langer svoje dživé džesačiny. Wiele zboža, strovotu a mnoho rianoch hodžin ku svojby, svojich lubych a předželu přijaje mu šice čvonojo serbského muského kora Delany. Z dobom pak je to s džakom zviazan, tulesti, a ja cituju: Ďakujeme sa tebi, ľube Alojso, za veľaletné spore dživo, ktoré sa na dobro serbských dovorstvov teda nachúkonil. Predovšim za náš spilný cúk. Peča cíceči let sa bol predseda našeho kóra a viacač pôlie džesatka sa kórie sobu organizatoriske náležnosti vúkonil. Organizoval je vústup tu a v ukraju, svedženie a je stajne tiež nových čvonov spivariov vábiu. Ďakovano jeho prúce, ja som muský kor pred nešto letami tiež vomodžil. Citát: Bez tebie neby muský kor Delany to byl, što iž dženca je. Krutú strovotu, bože žonovanie a dále ľubých vopetovariov staroni přeja po žomach serbského rozvosa tiež svojbni Alojsa Langi, manželská Annelies, džiči Gabriela, Tomáš, Katrin a Margit s manželskými, kajštež džesač nučko a dvanače pranučko.

Piatk, štvrtého božnica, mieše Christian Klausen z Kukova narodine. Kieho cia postačinám, přeje jemu domovinská skupina pančice Kuko, šitko dobre, vo sebe strovotu a vo sobinske derimiče. A hišče dále do novej vieski, tam osvičí punželu Andri Rachela, svoje ci a šešťdesačine, a v útoru mieše Mirči Michala narodine. Viesna zromanosť z novej vieski a v okolnoch so, přeje na národní narjomaj, krutú strovotu a Bože žanovanie.

Aj za menšinu je na pojedni. S tým by to naše ohňosrbské vúsovanie dženca 6. božnica. Tu přizamknie sa nudom deňosrbský program redakcie RBB Skoče Busa. Srbský rozvoz z Budešina sa júce ráno pečich zase přizeví. Ja som Matej Cež a přijú vám všem rianu nedželu.

0: Wieder schon das herzliche Programm. Hojo regionalen Studio RBBs Horschebusa Diana Schietzowa Jopschi Mikrofonie. Mit Pschauseum ist Herski Neželski Programm wird naschuch Gornus Herskich Kollego pla MDR ve Budischinje a Ustje warme Nintor Dale ve Dolnus Herske Rätze. Mit zwischen mir Jinsa wird Gornus Herskego Projekta Domoi. Podobnie naschomu Dolnus Herskemu Soria Projekto ju uknjo pla Domoi Rono drugi letnik obschilniko Gornus Hersku Rietz. Žasiš luži tam maju letosa, a vrni su tentužin srjodu svišili povojcu svojogo ucabnego leta. Julija Hršina jo s mikrofonom podlabova. Nic jano v gorni vužice mogu dere svišiš? Ten konc tuženja sviši teke smogorjo svoj vesni jubilej. A pši te gožbje gledame dostavi z nosi, a do našogo rozkvosoveko arhiva. Vedova situacija pši sprevi. Žinca v casu klimoveje zmjene mame cesto pše malo vede, ale njega su v smogorju je pšetce zase vajovali z usokiju vedu. Z casa pšet 60 letami mame obšonu rozpšavu ved Ericha Vojta. Bože svovo njebužo žinca felu vaš aktualne povestči mame a my gratulirujome našim narodninajkam a narodninarjam tyženja. A na zachopienku sme zase przy naszej radiowej familii. Budychowe przeżywają wspominania na rytne dowolowe czas. Po takim, za kusztego jożynca nieco podla, rytnie aż z czo zaszaltowali.
1: Raz, dwa, trzy! Zisik Radio! Oja wasz, Zisiec Sebastro!
0: Jo, gaš gledame ven z okna, njoco mi to pšal je veriš, ale na zima se bliže, a vjedro božo kipate. Co pen gotujome, gaš jo v bydlinju vestudne, ljubežiši. Sluchame raz nuč plan našeje radioveje familije, co u Budyšholc gotuju, gaš njamogu žiši ven se kraj kaš.
2: Taki žen. Vence se leo. Televizii kopanca se žinca nie grajo. Och, taki vystudni zaviti žen.
3: Och, jo. To ja taki pšav žen do spania. Po kafeju ja se zase laknu.
4: Mama, co dem ja getuvaš?
3: Ži ju na soju. A grajte nieco.
4: Mě se nic, glas něco.
2: Já něco vím. My co my se obraze z našeho dovola při Mirju ogledáš.
3: To je dobrá idea. Já donesom Jana hyšší tasky do kuchně a pen můžeme zachopíš. Jonas, ty pytaj ten fotový album.
4: Da sam album namakao, ta mržame te obraze zalipaš.
5: Jo, ali ja som net prizne na prednem boku byš.
6: Se vie, ta nejrednejša bildka v tebe tam na predne bok přižo.
4: Jo, pšece anka prize. Pšece anka predna.
3: Jonas, šikne obraze zu redne.
6: Jo, a pět písma musíš také dodáš, aby pěždi věřili, co jo to všechno bylo. Já se myslím, až by mygal, to Jonas getuáš.
4: Já nějak písáš, to se mě něco. Já nemogu za ruku, mě bolí ruka.
5: Jonas kuka, Jonas ruku kuka.
6: Anka. Nie drażni Jonasa zasi.
3: Ja go wiem, aż na końcu ja to zasi getowasz musim. Anka, ży raz przosym po mej kuli.
6: A ty, Jonas, ży przosym po mej brylu.
2: Tak, nient my, że my zachopisz.
5: Staranan, ho, gledaj. Widzisz, jak mędry to ma, jo.
6: Jo, što gluku mili s vjedrom?
4: Ja, alle Kuschte sind Kupasch, Kupasch.
5: Ah, sagen an alle, ja, som rada, da würde ich mal.
3: Jo, to je vilna. Sama púvaš, anka južo pičku mežo.
4: Jo, ako taká zelesná kacka pet vedu.
2: No, Jonas, ako si ty tak malo, ako anka byl? Jo, to rovno tak bylo.
5: Jo, to pen si teke tak plúval. Ako také šešky zelesným kacko pet vedu.
3: Nenťo ale kejnc s vážením. Pokazujša starému nanoju te druge obraze.
2: A nehnt, co mi te obraze redovaš a šukne zalipaš.
5: Tak, ho mám album, nožicky, ožky.

0: RBB, serbski program, povijesti.
1: Bramborske mytor Mine Witkoitz jo upis hane. Gornosarski televizijne magazin jo ninto pješ advažas čalit stare, a teke Sorabistiski institut v Lipsku ma jubilee. K tomu vece a dalčne novosti svišeš o ninto v našoch povijestčach. Bramborska postčio zase mytor Mine Witkoitz za serbski recne angažemang. Prétny raz mogu teke jednotlivé lúže naraženia zapodaš. To je možno až do 1. októbra. To myto dej cestčíš v osobu, tovaristvo abo instituciu, kotaráš se za užovanie abo dali uvíše dolnosarské rece zasajžujo. Myto jo dotirované z 2500 euro, vno jo 5. raz upísané. Do tych miest sú jo dostali Žilojska Vitaj Žišonia Maturizo, slavist Manfred Starosta, umiec Bernd Pitkunings a vedomnostnica dr. Madlena Norbergova. V Gornej Vúžice sú Serbe před 5 a 20 letami dostali svojský televízijný magazín. Živiš let postže ako dolno Serbe. Mjastym ústčeva Čelak MDR raz ob mjasec vúladko, prétny raz v septemberie 2001. To svieši serbski MDR na svojom internetovom boku teke s kvisom. Dobyšar abo dobyšarka smejo z cebeju familiu pšiš do Driesčan a se vjazdštaš přes studio MDR. Vet redakcie Sachsenspiegela přes rozkvosové pobytovania a teke k produkcii vúladka. Jubilee svieši teke Sorabistiski institut v Lipsku. Wenn obstoj wird leta živiš nasčosto jaden a pješ žaset, a svieši s takim letosa svoje pješ a sedem žasete narodnine. Na tom instituše při Lipsčanske univerzische jo kupvanisčo a sleženisčo, žož studiruju vedomnostniki, kulturnice a přichodne ceptarje sersku rec. Gwone nadauk instituta za Sorabistiku w Lipsku jo ukupvanje ceptarjo za serbske rece, za zakvadnu a ušu šulu a za gymnazium. Pötla togo zabiera se Sorabistika w Lipsku vedomnostnje ze serbskima recoma, serbskiju literaturu a kulturu. Tamne studajnce sú cesto cvonk v zjadnošenju Sorabia Lipsk. To je nestarše zjadnošenje studajncu v Cebinimske. Ho pokazka dla obrada. Nocne pendlarje z Bonu mia ze Pícňom a Chožebusu, deje živaš na svoje zvízky. Pšice na jo až nímska zeleznica tvári, a to vet srjode v noce zega žasešich až do zega pešich zajča. To potrefio teke obvuk při Gatojcach. Tam bužo v noce posporomnie cere za přigranicne obydlarje gvosne. Rubin, vesne žil, wird vjabna, ma nowe grejkanisčo. Coraz hu jen vesanarje svetosnje vytvorili. V nolaže při cesto užovane kolasarske sčašce mjaze Chožebusom a vjabnom. S tym kšie vodpovedovaš rozčece lidspje familiu v gmenje vsebnje v Rubinje. Teke nowe chvotk davajúce bome sú tam sajžali za gorúce lieše. Spichovalo jo projekt Bramborský kraj z 6000 euro. To sú byli naše povesti a v namakajošo je teke na našom internetovom boku pod rbb-online.de.
0: RBB. Serbský program. S nami do spätovnego dňa.

0: ДВД. Сарски програм. Сарски програм. Тема.
1: Přigožbje jubilejnego svěženja ve Smogorju je 625 let tam letos za svěše, smy přepyskali náš rozkvosový archiv. Wiele goží se k ulicovanju ze Smogorjova. Tam su přeci pilnje živali a z mikrofonom smy podla byli při žňach a svěženjach. Wird široko znatego muskecego kora by mogali žinca ulicovaš, lušne štucki a žorte ze Smogorjova máme v archivie. Ale žinca gledame do staviznu tese. Mjaze Mauksu a Sprevju laža na vjas, jo v begu svojeje historie cesto vojovala s velikimi vodami. A vet togo jo před 60 letami rozpšavio Erich Vojtov.

Přez vody se nichten živiš nemožo. Také to bylo južo ve starodavných casách, ako naše predovníky susehou v našej Vúžici zasedlili. Ráži su sebe vúzvolili togodľa nekaké miestno při jazorách abo při rekách. Tam nie sú mili daleko do rybu, sú mili vodu píšu, vareniu a kupaniu. Tož tu lepšinu sú zaviesče znali také predovníky smogorojských vobedľari, ako sú se pred veľesými letami při Malksi a při Sprevi zasedlili. V obživanie role a kupovanie zboža drenio ten cas ešte tak rozširené bolo ako žinca. Hovacka by starodavné smogrojské vobedľare sebe druge sedlišťo vupytali. Kaby oni svoj cas sebe mogali predstaviť, kaké goreny ich potomníky s týma rekoma zmeju, potom také by smogorojská

0: kronika vo drugich vecach povedala, ako vo toštych.
1: Der Ort hat seit alter Zeit durch Überschwemmungen mehrfach große Verluste gehabt, ist so in seiner Existenz stark geschädigt worden. Am verheerendsten waren die Fluten 1854, dann 1856, 1858, 1860 und 1886. Kleine mit Verlusten auftretende Überschwemmungen hat es jedes Jahr gegeben.
0: V leše 18. sedem a živé žaseš jo voda samo či raz te vuky a pola do jadnučkego vilickego jazorišča přeminiva. Ľuže nisu mili nic kježi, dobytk nic žraniu. Daleko a široko nic vižeš ako voda a bomy a nebio. Nebio ako jadnučka nažija. Žeho bok jo, Ľacogo vo nám nepomôžo. Tak sú ľuže ve Smogorove a také v Mostče a Borkovách a šuži, že už tá núza jo bola s kniezom, pšašali. Te ženské sami doma sú biatovali, te muské sú ve veľkých gromadách damovali. Tam nejo bolo casa za tým pšašaš od kulsy, liec ze Smogorova, ze zakazne abo z prevoza. Přeto šikne su věželi, až te jadne nemogu přes tých druhých dobyš. A lepše ako biatovanie su sevo pokazali skromadne statky. Větši žil pak jo to také bolo cesto hišči podarmo. A každo cesto vyživeniu jo, ve núzi a božcickaniu a klišiu, bu poro žena veliká a dobrá mysl.

0: Akle po vojne, ako serbske ženske a mašere su byli vupakane, ako rany su chopili zase žiž, jo odsušelo zase to staré požedanie.
1: Podajšo nam tu vodu zešije.
0: A v letách živeš nás čo 102 a 5 jaseš a 3 a 5 jaseš, su se ugotovali v Borkovách veľké zgromážiny rolnikárov, vedomostníkov a zastupníkov státnych zariadníctv, žež su vozjavili veľké plány za polepšenie bošenského gospodárstva. Na podpolnocnej kšome botov jodejav se tvariš veľký kanál, ušej koše buza jodejav nastaš veľké jazoro a pušťadvo. Skoro su chopili potom teke na tom kanálu a na porežaniu reku živaš. Ale za nekotare cas su zase přestali. Nacakane bošanare su byli nesčerpne a nedovirece a su pytali pomoc pla předsedare domoviny Kurta Krenca. Kenčka jo teke byl za posvojenc ľudoveje komory.
2: To jo bylo veliše živeš na 600 a 605 jaseš v júniu. Rono su se senové žni zahopili, ale jo bova mala nažija, a se sparajo seno suche domoj. Spreva jo bova polna vedy, dešče su se šli, su mieli v bakovach kupach južo tanca zbejne veliku domovinsku kupku, a v našich skromažinach jo přišlo pen to naraženie prežomu Kurtoju Krencoju. Bejne veli ľuži do srbského kráľa v Borkovách kupách. A tam je pon slyšal Kurt Krenc pere ved šoty a pon ište ved 16 drugih srbských rodikárov z Borku te šikne starosti. Kurt Krenc jo dere přisluchal a jo se veli do svojich knihlickov napisal. Pan jo vodogronil, tak ako brač, ku bračam pojeda. Nie jo veli zľubil. A nie jo gronil, viče vám pomagam. Toga nie jo ven mogal. Ale van jo gronil, až buďo sa za bota staraš, buďo na zagrodnitých miestnách o tom pojedaš, což jo uslyšal, a jo tvardo zľubil, až přižio pomoc za bota. Ešte žinca se v Borkovách spomníme na to riedne slovo, kenčo nám na koncu groňu, starosti bošanského ľuda sú moje starosti.
0: A žinca môžeme s radosťou zviestiš.
1: V biegu realizovania bošanského programa sú se vedlita Živiš na ščosto a Živiš a Pížaseš natvarili 7 a Pížaseš nových mestov a Žaseš pušťadvou. Čižasťa pušťadvou sú mili generálnu reparatúru. Tuchelu se tvári nová droga ze skupárských belkov do Lipiego. Ona bužo na lieto getová.
0: Ženca teke vime, až v Briazenku jo naša sprievia ze státnej pomocu jazoro porúživa. Kenče ušej 2 kilometarov široké a 8 kilometarí dvojke. A ve kotarem sú 1,4 miliónov kubíkných metarí vody. A plačupca se tvári ten podpolnocný kanál.
1: Houmia ze Borkovami a Čupcom blízko Dubkového mina joto tvárnišťo. Houstojtej v obdatej vod voľšou dubov a briazov, jeden menší a jeden větší bakr. Jogo veliká železná ruka jo južo znázdala výžeš před těmi govými verchami. S mocným zogolením chojží ta ruka tam a zas a sypio tu zemju nabok. Tak až na jednom bodce nastane groblica, na druhém okolo 2 metria vysoký brjok z našerego pieska. Ho se staja stará a veľká mysl šmogorjojských, priavoských a všetkých druhých bošanských vobedlári dostatka. Se tvári podpolnocný kanál. Z Lubina přižece jo južo okolo 2 kilometary dvojky a ho při Borkovách čo hlupiš a 2 metary široký. Kúžde žin býva dlhšie. Pižaseš do 6 metary von všetne přibíra. Zači ljeta, tak je to planovane, dej sem ja ze Šmogorjovom a Priamozom ste ju pomjerne maveju, ale rovno tak potajemne ju malk suzmakaš. Potom bužo moc ona sepaš do njogo svoju zvošč, a nic viecej na te vokolne pola a vuki. Akle potom zmeju luže předne ju mier. Ona bužo tak, ako živa, zaživo a živenje božských luží.

0: cerkwia.
1: Nint słyszymy Boże słowo na Tuniżelu, a to ma Manfred Hermasz z Ronego za nas. Won poveda we nadawku serskeje ewangelskeje wesady.
2: Lubivči posluchaja serbsko rozglasa, dženzajšnji predovanski tekst to je v evangeliume Lukáša v 19. kapitelu. Tam máme zase tematiku s jednym človekom. Posledný raz som měl jene čirunanie, čožo jeden človeka jenu rolu grav. Tež dženca hudujico nám Lukáš od človeka Zachéja. Tuto staviznu o tem loge tež ješi znaje, jeno teliko. Vo nejo byl rek, Gajo byl malý člověk, o svojich věřích a nejo hoplubovaný byl. A kajž to pola malých jo, teči cia tež výžomný byč a oni se veselí, kde se nechten raz a jeho starostřemi se hopraša, aby jeno jednoho přísluchá. Čenca jsou volby v Saksko-Anhaltské. A tam má dobrú šanzu, ktož sa hoblika ze strastu togore, kotre sa hote ľudže dolojka, te malé staré. A to sú leider raško te pravicárske. Ale Zachéj nejo byl ho svojim živinu jeden kýšce o starosti druhý starosti, celé naopak. Byli von dženca živé byl, by von jeden byl, kotre se jenoho svojské lipšiny starou a pon spýtav teliko pieneze, kajž možno zaslúžiť. Ale pon čižo všetko hinak, hač so všetko hocakovali sú. To praje Jezus na koncu džencajšného texta. Dženca se zbožno stavaše tutemi domoj, četož von je Abrahamove syn. Četo šin človeka jo čišel, zobil spital a zbožne cínil, což jo zgubione. Pogladam jen raz do scény v Jericha. Jezus jo ze smalé švíty do Jericha čišel, to pak jo se hoko poliedalo, tak stojachu mnoge na kromě droza a cakachu. Tam stojaše ten čota, fara, šula, četkupce a druge vlípene hobedlaje, mesnimi tež ľudži, kotrež južo s Jezusom nieco dolabevali sú, kotrež jo von ústrovil, pola kotrež jo snano raz ho ich domje byl, a frajlich veľe narskych, voni všetske tu stojachu a cakachu na Jezusa. Nadžieja se, až im ruku dava, za im posmietko, Snano tež ním do domu čižo, jo tak si to myslia, všetke bychu si rádi z jogo kus hulicovali. Zachéjos vědžeše, co jogo te ľudže cuč nemožachu, a nebychu jogo durich puščili, po tajkým dere se nieco humyšli, co môže Jezusa vidžeť. Peri, až sú te ľudže na miestne byli, je von južo na velikým bumje. On chceše Jezusa vidžeť, hrunie kaj všetke druge. Ale co cíni Jezus? Kak bieztaktne a nediplomatisce od jeho byl to? Von job čas tu kopicu ľuda a se Zachéja čibliži. Mnoge nedostachu to sobu, co se odkraju, ale pun. Tu temu vopšutnika, tomu bez skrupelu, ve voču maj ľuda byl Zachéj jeden arogantný negodnik a runie či tým, co s gosčom byč? Nímale všetké, kotrež tam stojachu, sú zľudane a rozkojone byli, nic dokola šmiejacho nieco čeči vo Jezuse, ale dokola šiago nerozumili. Vácachu, samote hučomniky sú byli iritirované, nesú zrozumili, zo nejo Jezus šišil, zo by niko tare pobožne rozmovo viedl, aby so z ním svoju dušu hogril, ale zo by zgubiene hopital a huchoval. K tomu je von do sveta čišel, za to je tež umrel. Ale kak bych my reagovali, kdyby Jezus nimo nás nimo šel? Jedoch dženca gusto češko se za cerkvinske věce zastupič a pun tajke něco? Bych my ho svoje samomarnošče zranjone byli? Bych my jogo humjetovane cili, co godla nesi ty pola tych, kotre samolvítoš ve cerkvinoša? Padňoš nám, kotre sme čece svírne k cirkvi džerželi sú do kribeta. Lepie by bylo, by do toho rečal, co máš četvi džone. Tak se nám čet lovu storcil. Ty bych mogła też pożyć sobie cachy chodzić, pun, gdyż nie są tylko ludzie wękoch. Ale Jezus chodzi swoją drogą. Nic dokolaż von tych drugich a nas nic rady ma, ale dokolaż mija się jeden nadok. Von jo do tutego świata ciszel, aż by ludzie do zgromadności ze z Bogom wróczo holował. To czynie są mierzanie, ab czy Jezusa sama śmierć na ciżu. Tuten pak jo nam to humorzenie od grichu činiesel, a nam to rota do wiecnego żywienia odstarcel. Lud Jericha nie jo tedom Jezusa rozumiel, dokola so nieco jeno za siebie chceli. My, jako Češčani, Jezusa nesledujome, tež čome ve viere jeno nieco za siebie mieć, kus kľucne začuča, trochu míra a nekotariane stunde. Ale my sme všetske namolvene ľudžimi Bože kráľestvo zbližiť, ich za zgromadnosť s Bogom, jogo ľuboš, jogo vodovanie, jogo pomoc a smilnosť dobeč. Tež pun, tež gusto nieco tak prave nerozumejome. Amen. A Bog ten knies požognej vás a zvirnuj vás. Bog ten knies rozsvieť svoje oblico na vás a buď vám gnádne. Bog ten knies pozvíňo svoje oblico na vás a daj vám svoj mier.